0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky Z cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básníkem, celým srdcem a ešte víc. A chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno. Jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím. Tu vím, na jakém ložím nejednou zcela přivin, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasmivy mne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat a hodně mít je rád. Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? Snad víš, že kolikrát jsou slova strašně lichá. Bůh ústa uzamyká, nemůže více dát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čeká váš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži, otrhané bez plátků, v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený čbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy. Kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

báseň nadeje. A táhnú tudy vrány, táhnú hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopyty, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená. Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin. Je těžké nést jej, je krásné donést, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu. Cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve.

bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvat i den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, již se oddaloval. Bolavý sen, jejž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy. Dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jež miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.

a co odplaví ta voda. Tiše stoupá, stoupá láva, nevíš, co vzal ten a co hodina. Chtěla bys letět, anebo běžet.

Zvonček. Tu zvoní zabudnutý zvonček. Fialovo, nie však dosť hlasno. Zabudnutá civilizácia, jeseň, jablčko. Tu zvoní zvonček. Nič nepočuť? To nie je možné. Už to vyvetralo? Tu zvonil, naozaj zvonil zvonček. Fialovo.

0: A to hovorí Harry Prost také tvrdé slova ešte len o statickom obrázku v novinách. Okoľko ďaleko siahlejšie musí mať potom dôsledky pohybujúci sa obraz, či už na plátne alebo na obrazovke. Ten totiž poskytuje navyše takú dramatičnosť a takú autentičnosť diania, ako to ani reč, ani písmo, ani nejaký iný zdieľovací prostriedok nedokázal. A tu mi prišiel na um Čapkov krásny aforizmus. Svet novín ako svet divokej zvery žije len súčasnosti. Čo by asi povedal na margo televíznej fascinácie súčasnosťou. Teda isté je, že pohybujúci sa obraz je neodolateľný. Neznáme, že aj každé zviera na okamih pripúta. Ale prečo? Obraz vťahuje diváka do diania, áno, umožňuje mu nádherný zážitok cez identifikáciu, a to celkom bez námahy. Možno, že v tomto je. Nemusí vôbec nič robiť. Je celkom v pozícii kojenca. Díva sa tak, ako kojenec saje. A je tiež nasýtený.
1: Nasýtený. Ale čím? Dá sa naozaj všetko obsiahnuť obrazom? Nie každá aktuálna dôležitá správa sa dá obrazove zachytiť. Možno hlásiť, že pri vzdušnom útoku zahynulo 100 civilistov, ale nemožno ukázať 100 mŕtvol, aj keby boli filmované. Naopak, možno ukázať každého ministra, ktorý niekde prestrihuje pásku a nasadzuje k tomu slávnostnú tvár. Je to hodné nákladov? Prirodzene nie, ale diváci chcú mať obrazy, teda dostanú obrazy. To je dôvod, prečo je svet od rozšírenia televízie zaplavovaný informáciami, ktoré sa v novinách objavujú v rubrike Lokálky, na strane vtipov alebo vôbec nie.
0: Niet pochyb, že Harry Prost je do určitej miery odporca obrazovej kultúry. Prečo? Zjavne preto, že vedie k pasivite a tým je najďalej od jeho ideálu mravného média, čiže najďalej od aktívneho a priamého dialogu medzi konzumentom a dorozumievacím prostriedkom. Problém aktívneho dialogu vo forme prirodzenej komunikácie od človeka k človeku, z oči v oči, to je otázka, ktorá trápi nielen Harryho Prosa. Zamýšľa sa nad ňou aj český novinovedec a publicista Gustav Bareš a vyjadril sa k nej nedávno na vedeckom kolokviu Československého rozhlasu.
2: Umělá komunikace, technická komunikace není nejaká vec absolútne nová, že jo, počínaje objevem písma a Gutenbergovým objevem měnitelných písmen. Vlastně existuje umělá komunikace už několik století. Ale co je nové, je to, že ta umělá komunikace nabývá neobyčejné dynamiky a že postupně se stává převažující vůči komunikaci přirozené, nebo jak se sociologicky říká, tváří v tvář. My jsme zvykli se dívat na prostředky komunikační jako na techniku, jako na služebníka. U něhož záleží, v jakém smyslu tohoto služebníka využijeme. Ale to je velký problém a velký otazník, o něm vše možno pochybovat. Páč právě svým rozsahem a dynamikou tyto masové prostředky nabývají svou vlastní subjektivitu a prosazují se nezávisle z části na lidech a vytváří nepozorovatelně podstatné prvky jiného světa, než je svět, ve kterém žijeme a těmto prvkům jsme nuceni se podřizovat. Myslím, že my nejsme schopni postihnout ještě důsledky, jaké důsledky to všecko bude mít. Důsledky jsou obrovské, že ty důsledky jsou konstitutivní, že do značné míry mění povahu člověka. Koncem tohoto desetiletí ve Spojených státech amerických bude přenášeno víc zpráv od stroje ke stroji, než ústně od člověka k člověku.

0: Počúvate Rádio Litera.
1: Milé poslucháčky a milí poslucháči, pokračujeme vo vysielaní Rádia Litera, tentokrát veršami. Do nášho vysielania sme na túto chvíľu zaradili poéziu Jiřího Ortena a uvádzame ich pod názvom Býti básníkem, štvrtá časť. Vladimír Javorský číta verše Jiřího Ortena. Cyklus Býti básníkem vznikol pri príležitosti stého výročia vzniku Československa v roku 2018. Prajeme vám príjemné počúvanie.
2: Jiří Orten sa narodil 30. augusta 1919 v Kutné Hore, aby ho presne v deň jeho 22. narodenín zabila v už okupovanej Prahe nemecká sanitka. Ako židovský autor mohol svoje zbierky Čítanka jaro, Cesta k mrazu či Ohnice vydať iba pod pseudonymami. Zbierky Z cestí a Elegie už nestihli výjsť. Chlapčenská poézia plná dôvery, lásky, nehy a malých drobných vecí sa tlakom doby i osobnými ľúbosnými prehrami mení na poéziu trízne, tušenia smrti, ale i odhodlania byť verný čistote v sebe. Integrálnym dielom Jiřího Ortena sa stali jeho denníky, ktoré vyšli až po druhej svetovej vojne. V nich, ako vo vedome koncipovanej, aj keď spontánnej skladbe básní, zápisov snov, prijatých aj odoslaných listov a citátov z prečítaných kníh, esenciálne naplnil túžbu, ktorú vyslovil v liste básnikovi Františkovi Halasovi. Chci byť básníkem, celým srdcem a ešte víc. A chci za to zemřít. Jeho poézia je živá ako takmer žiadna iná. Poéziu Jiřího Ortena recituje Vladimír Javorský.
3: Cvičení o smrti. Zatímco v duši prší mi, hraji si s šerem na rýmy. Zpovídám se mu ze stmívání, o kterém jistě neví ani. Je jedna paní, jež mne mate. Má jméno tolikáté, že paměť je už nechce znát. Ruce jí musí pomáhat. Když si ty ruce k hrdlu vložím, tu vím, na jakém ložím nejednou zcela přivin, ukrutnou láskou za jiné, jež zmeškali a neměli mne. Ta paní z těla jasměvy mne, že budu černý do rána. A jmenuje se Morana. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? V ústraní do hrsti vzlikat a hodně mít je rád. Slyšíš? To ona tiká. Tak zoufale si hrát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat? Snad víš, že kolikrát jsou slova strašně lichá. Bůh ústa uzamyká, nemůže více dát. Čemu se báseň říká? Chtěl bys to udělat?

Končiny štěstí. Končiny štěstí, končiny ticha. Kde končíte? Kde končí konec váš? Jako se žije, jako se dýchá, milenku čekáváš. A ona přichází a chce ti něco říci. O tajemství, jehož má plnou hlavu a které, jako všichni kouzelníci, schovala do rukávů. Neumíš uhodnout. Až potom, když ti mizí, pomalu pochopíš, že moudrá dívenka z hola nic nenabízí, neboť vše dala již.

touha. Kruhy, kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Šíří se a pak se úží. Podobá se mrtvé růži, otrhané bez plátků, v sešlém zimním kabátku. Ale kdo? Ach, ten, kdo klepe na růžové oko slepé, ale přece vidoucí. Ty se bojíš, zatlouci? Pomalu se pootevře, pomalu tě v sobě sevře a ty budeš kolébán jako roztančený čbán, z něhož voda často šplíchne do studny, jež neutichne a dál v hloubi šumí sní jako slova na písni. Kruhy. Kruhy zamotané, ale jeden náhle vstane. Než se musí proměnit v ouško, jimž se souká nit.

báseň naděje. A táhnou tudy vrány, táhnou hejna zmíjí a táhne tudy píseň, kterou ďas má rád. Ty běžíš za nimi, utíkáš kalvárií, je velmi pozdní čas, otvírá ústa zrad. Na vyvrácených patnících se usadili ďábli, přesmutně střečkují a hrmotí kopyty, ach. Kde pak zimy jsou, v kterých jsme sladce zábli, když všechny sklenice už byly dopity? O, kalvárie má, kdy kříž se zazelená. Já budu jeho plot, já budu jeho štít, já budu jeho krev, já budu jeho žena, já budu paprsek, jejž tma smí zachytit. O, kalvárie má, kalvárie mých příčin. Je těžké nést jej, je krásné donést, zatímco vlající šáteček Veroničin místo mi slibuje ve věčné bolesti. Ať crčí lijavec, ať zahlazuje stopy mé cesty poslední, ať bouře česá zem, ať hory menší jsou, než byly za potopy, je ještě láska v nás pod strašným obrazem.

Mamince, zakývej trochu víc a bude po kolébce. Zatím se ještě houpá sem a tam. Odveď mne daleko, odveď mne jako slepce. Klopítám. Tak jako králíček, jenž v nejčernější noci nezavře oči docela, protože vidět chce. Jako polibek otci, pod křídly anděla, pod tímto zázrakem, pod smrtí, s níž jsem zrozen, pod hudbou blížící se s tebou do rytmu. Cítím tvůj život, matko, jako sladký hrozen, jenž odnímá mi tmu. Vykřiknu. Zbudím se sám jako nikdy dříve. Ach ano, přijde chvíle ta. Rozkýváš kolébku, která se nerozkýve. Jakýsi holoubek vesmírem odlétá.

Poslední přání. Na posledním svém lůžku, když básník odpočívá a jeho ústa ještě živá smlčují řeči spát, tu klade na podušku věci, jež mýval rád. Bolavé světlo, jasné, bez soucitu. Bolavou tmu, jež v srdci v tomto krytu uměla přetrvat i den. Bolavou marnivost, kterou byl okraden. Bolavou lásku, která dosud bolí. Bolavou lítost pro vše, pro cokoliv. Bolavou píchu, jíž se oddaloval. Bolavý sen, jejž kdesi na dně schoval. Bolavou svobodu, nejbolavější asi. Své prsty protáhlé, svou bídu a své vlasy. Dopisy od přátel, tu víru promarněnou, dopisy plné slz, věčnosti napřečtenou, dopisy od dívek, dopisy bratrovi, dopisy od hudby, jež hraje nad slovy. Své verše klade sem, časem již pocuchané, své verše, život svůj, z nějž něha na zem kane a zemí proniká až dolů k hlíně rodné. Hádanku klade sem, již nikdo neuhodne. Bolavou hádanku, jež nemá vysvětlení. Děti si hrály s ní a staly se z nich ženy. Ach, všecko. Ještě víc, všecko a víc než dosti. Svůj svět, jež miloval. Smrt bez odhodlanosti. A z posledního lože odchází všechno malé, spát řeči, řeči spát. O, nech mne, přísný Bože, za věci dokonalé ještě si slastně veršem zavrzat.

No jo, ale co dělat? Chce se byť mafia. Nech tě vypadá jako James Dean.

Má kučeravé vlasy a vrtkavé mysle. Znakovitého sa varuj. Dobrý človek šedivie a šelma plešivie má kosom rastené prsty na nohách. Bude vdovou. Škuľavého sa